0: To nejde!
1: Tak dost!
0: Na to nemáš právo, hochu.
1: Strávil jsem tu s váma noc.
0: Tak dost. Tebe si dám snídaní.

a každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.

0: ten přímý
1: dlouho,
0: oční
1: aby se s ním
0: kontakt, prostě,
1: nepoměřoval.
0: že no, přesně, přesně. Takže nevím, jestli ten kamarád měl jako úplně jako správnou reakci, ale tak měl prostě jako
1: Přežil.

0: Co tě dokáže spolehlivě, ale totálně jako rozčilit a naštvat? Nebo až jako na...
1: No, jeden náš kolega z...

jestli někde jsem cítil, že je potřeba čas nedržet hubu, tak je to teď. Mm. Proto jsem se i opřel do kolegů, protože to jsou přesně, já to dělám léta. Já jsem si teď tím nějak jako to, ale to dělám třeba 10 let na Facebooku. Jako úplně normálně. Teď se to nějak chytlo, myslím si,

Tak jsem jako říkal, OK, tak holčičky, jako můžeme to zkusit, ale my ho máme většinou ten karavan zaparkovaný u mých rodičů na chalupě, tak jsem říkal, tak nejdřív bychom jako mohli cvičně, že bychom jako přespali v tom karavanu tady.

0: obrovskou přesilu.
1: Brno je o zvyku.
0: No.
1: Ne, já miluju Brno. No, tak Brno je jedno z mála měst, kde jsme svojí holkou vždycky zůstáváme, když máme koncert a máme tam mejdan.
0: Tak teď to tam vylepšil.
1: Ne, fakt, já si dělám z toho

o laguně, rybářství i o životě místních lidí, který je s vodou spojený po celé generace. Z paluby najednou Kjodža vypadá úplně jinak. Vidíte zadní strany domů, obrácené ke kanálům, malé lodě.

0: Výborně, Sorfín. Předej mu kámen.
1: Vážně?
0: V pořádku.
2: Kohokoliv se dotkneš tímto kamenem,

kdy vlastně ty jsi byl za socdem, že jo, v tehdy, a tvůj tehdejší spolustraník, pan tehdejší ministr kultury Zaorálek, se ti docela jako nelíbilo.

To vy jste nás zbavili té zlé panovnice. Jak se vám jenom odvděčím. A s bohatstvím, které teď mám, díky tobě, Alberte, už ji ani nepotřebuji.

veterináři, kteří se o ty poslední horské gorily v divočině starají a vlastně jim posíláme procento z obratu ročního našeho

Pravdě jako nejsem asi příliš úspěšný. Jako takhle, my jsme samozřejmě byli u vzniku třeba nějakých jako dokumentů tady o těch našich projektech, jako kávy nebo o těch festivalech a tak dál. A jinak jsem jako se jednou pokusil investovat nějaký